0: srdce. Onkokosmetika.cz.
1: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
2: GenX.cz. 90. Nejlepší hudební dek.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.

0: Nejvíc 90.
1: Nejvíc 90 v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90 nonstop. Nonstop.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90. Forever.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz

0: Hit Radio 90, 6 minut před 7. Madonna a Dear Jesse, která zní jako pastelkovej sen, který si pamatujeme jen tak na půl, ale stejně je nám v něm dobře. Při pátku je taky dobrý vědět, že na cestě jsou Janet Jackson, Ace of Base a Offspring a jak se jede.
1: Na dálnici D1 u Velkého Meziříčí na 144. a 5. kilometru směrem od Prahy na Brno blokuje levý pruh dodávka po nehodě. Před místem se vytvořila asi kilometrová kolona, zdržení bude s radní špičkou narůstat. No a z Vysočiny se přesouváme do Středočeského kraje na trase z Mladé Boleslavy směrem na Nymburk. Na úrovni Strašnova došlo ke střetu osobního auta s traktorem, zdržení je minimální. No a ještě jižní Čechy na D3 mezi 136. a 134. a 5. kilometrem směrem do Českých Budějovic. Bude v levém pruhu probíhat údržba svodidel. Mějte pevné nervy.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
11: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Bude jasno až polojasno, přeháňky jenom ojediněle, hlavně na horách, na severu a na severovýchodě a nejvyšší teploty 22 a pozor, 26. Zatím je teda kolem jedenáctky.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: A vítejte zpátky na Hit Rádiu 90. Já se jmenuji Vláďa Řepka a pouštím vám Pretty Fly for a White Guy, hymnu všech, co se snaží být strašně cool a právě proto úplně nejsou. Offspring a výlet do roku 98, kdy borci z vibrující Nokii byli králem sídliště. Minutu před sedmou.
0: Hit Rádio 90.

0: 9 minut po 7 na 90 v měsíčním světle tančící Janet Jackson. No, ono, když to půjde takhle, tak se světovým vývojem dál, tak místo koukání na Disney Plus budeme večer tančit jako Janet v roce 97. Někteří už se na tu krizi připravili, třeba jeden Američan si do porouchaného Barbieho karavanu snů namontoval malý motor s tlakový myčky, startuje pomocí šňůry odsekačky, do Barbie autíčka se sotva vejde, ale jemu to prý stačí. Tak to pro nás náročnější za chvíli Alanis Morissette na Hit Radio 90.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Už zase nejde internet.
7: A Wi-Fi je pomalá.
6: Ne.
8: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
7: Yeso!
9: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
7: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
8: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
10: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
11: Změnili jste adresu,
12: stěhujte se bez stresu.
10: Naše rada zní
13: Stěhování krbec všechno zařídí.
10: Stěhováníkrbec.cz
13: Stěhovací a vyklízecí služby.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Milujeme 90. V 7:24 Temper a Maja a Feel It. Když jsem ráno přicházel do rádia, tak já jsem fakt jak malej kluk, co se těší, že dostal bomboněru, kde mu chutnají všechny bombóny. Já ať rozbalím, co rozbalím a hraju, co hraju, tak to prostě žeru. Určitě jste poznali, že se jednalo o 90. předělávku Jacksons. Když jsme na Broadway viděli MJ Musical, tak druhá půlka právě začíná tímhle songem a bylo to jako vrátit se za Michaelem. Vstávala nám nejenom chlupy na ruce, ale vstávalo celý divadlo. Jo, muselo to ze mě ven. Pokračujeme na cestě Gentour a Unique 2, teď klasičtí Oasis. Dobré ráno, zítra Rádia 90, 7:25.

0: úžasný ráno. 6 minut po půl osmí na 90. Unique 2, na cestě Masterboy nebo Aerosmith. No, Češi, až tak 3 hodiny denně stráví průměrný Čech na tom, že kouká na sociální sítě. No a na našem Instagramu třeba 90, tam se můžete podívat na Harryho Stylese a úžasnou Shania Twain, ikonický hit Man, I Feel Like a Woman. To je dokolení propojení.
1: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
2: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
3: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
2: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
3: Farma Vraňany, originál, který pozná chutí.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 90.

0: 6 minut před 8. Man, I feel like a woman. Ne já, Shania. A taky můžete omrknout náš Instagram, Shania tam tuhle tu písničku zpívá s Harry Stylesem. Na cestě No Mercy, Green Day a Be Loved a taky jak se jede.
1: Na Blanensku na trase z Jedovnice na Vyškov před Drnovicemi probíhá úklid vozovky po dopravní nehodě, počítejte s omezením provozu. No a z jižní Moravy se přesuneme na severní Moravu na dálnici D48 na 56. kilometru směrem na Český Těšín bude probíhat oprava vozovky. No a ještě Vysočina na Třebíčsku na příjezdu do Vladislavy před mostem přes řeku Jihlavu směrem od Číměři havaroval motorkář, nehodu vyšetřuje policie, počítejte s omezením, mějte pevné nervy.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Štok půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. V Brně dnes pokračuje festival Meeting, jehož organizátoři tentokrát pozvali do města i sudetské Němce. Dnes je na programu například sousedské setkání u dlouhého stolu na Moravském náměstí. Botanické zahrady po celém Česku dnes nabídnou zvláštní programu příležitosti Světového dne biodiverzity. Program mají připravený v Bečově nad Teplou, Brně, Hradci Králové, Liberci, Luži, Praze, Průhonicích, Táboře a Teplicích. Ministři zahraničí zemí NATO budou ve Švédsku řešit přípravy na summit a obranné výdaje. Debatovat budou i o posilování bojových schopností a zvýšení průmyslové výroby na obou stranách Atlantiku. Zájem fanoušků o nadcházející mistrovství světa ve fotbale se snaží zneužít i podvodníci působící na internetu a sociálních sítích. I kvůli účasti české reprezentace by si Češi měli dávat pozor na podvodníky nebo sázkové platformy slibující vysoké výhry. No a na jihu Čech bude dnes zahájena rally Český Krumlov, druhý závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V roli lídra průběžného pořadí se na start postaví Filip Mareš.
2: Bude jasno až polojasno, přehánky jen ojedinělé, hlavně na horách, teploty až 26 stupňů. Už je koukám kolem 14, tak si myslím, že to bude rychle.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Vítejte zpátky na 90. 8.01. Slyšeli jsme to, dneska 22. května je Světový den biodiverzity. Já vím, zní to jako z dokumentu na ČT2, ale ve skutečnosti je to docela zajímavá akce. Botanické zahrady po celém Česku otevřou speciální programy, takže jestli na chvilku potřebujete vypnout a kouknout se na něco zeleného, co není účet za elektřinu, máte tip. Dobré ráno, jmenuji se Vláďa Řepka a posílám Be Loved.
0: Hit Radio 90.

8.12 na 90. Klasičtí No Mercy. Na cestě Robbie Williams, Millennium, Vet a Dr. Alban. Takže nasadíme kožený vesty a kalhoty a budeme jak on v černobílém klipu z roku 92. Je mi jasný, samozřejmě, jestli už jste na cestách nebo se vám převlíkat nechce, tak stačí, když si na dnešní den oblékneme na sebe důvěru, pozitivitu a úsměv. Jeden za chvíli na Hit Radio 90.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro cukr, krystal nebo krupice. V Bila klubu za 9,90 pouze v pátek. A švarcvaldskou šunku při koupi od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
5: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
4: na akci Letňany nejen dětem.
5: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
4: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
5: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
4: tombolu z dárky
5: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
4: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
5: 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
6: 90. Nejlepší hudba.

Ranní hit Radio 90, 3 minuty před 8:30, Robbie Williams, dokonalej, dokáže si udělat legraci ze stárnutí, přibírání i plastik, Millennium z roku 98. No, kdo by v té době řekl, že jedním letadlem z Prahy bez přestupu doletíme na obě půlky světa. Tak už nám lítá přímá linka do USA, New York, Filadelfie a od podzimu nám začne lítat další přímá linka do Hanoje. Pravidelná linka Praha-Tokio zatím v jednání, na cestě Erasure, Richard Miller a úžasná gala na 90. v 8:28. Krásný ráno.

0: 8.38, trochu pozitivity na 90. zajistila ABBA, spojení s Erasure. Tak pozor, počasí nám nabere obrat. Jestli jste nadávali, že je moc zima, tak ode dneška se vře Evropu teplná kupole, která vyžene teploty vysoko, třeba někde až ke 40. U nás by o víkendu mohla padnout 30, no a na cestě sem k nám. No, už ne 30, ale pořád krásná. Britney, Savage Garden a Arch Overkill, Hit Radio 90.
1: potisk, trička, byla CZ.
2: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Devadesátky jsou zpátky.

0: 4 minuty před 9:00 na cestě na 90 Backstreet Boys. A jak se jede?
1: Na příjezdu do Bruntálu směrem od Krnova se vytvořila téměř 2-kilometrová kolona, tak s tím počítejte. Ze severní Moravy se přesouváme na jih Moravy na dálnici D52 na 19. kilometru směrem na Pohořelice. Stojí porouchané auto, dejte pozor. No a ještě střední Čechy na trase z Rakovníka na Nové Strašecí za Lužnou se srazilo osobní auto s nákladním. Místo je s opatrností průjezdné, kyvadlově kolony se netvoří. Přejeme šťastnou cestu bez nehod.
2: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
4: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
6: Aha.
5: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
6: A co SSB?
5: SSB? Co je SSB?
6: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
5: A to je nějaká nová investice?
6: To je stavební spoření od Buřinky.
5: Aha, a kde se to dá stáhnout?
6: No normálně v Georgii.
7: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
8: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Devadesátka.
1: Bude jasno až polojasno, přeháňky jenom ojedinělé, hlavně na horách, na severu a na severovýchodě. Nejvyšší teploty až 26. A to bude už asi za chvíli, protože teď koukám na teploměr a je kolem 16.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Vítejte v 9 zpátky na Hit Rádiu 90. Na cestě Lucie Svítání a KLF. Já se jmenuji Vláďa Řepka. A asi nemusím připomínat, že se blíží víkend. A ani to, že nás zítra čeká Československo na ledě. V sobotu v 16.20 si zahrajeme s našimi stále nejmilejšími sousedy. Pořád se máme rádi. No milujeme se, ale doufám Slováci, že vám to zítra natřeme. A jdeme do hloubky. Zamilovaní Backstreet Boys teď.

0: Díky, Lucie, za svítání v 9.12 na 90, protože tenhle ten dokonalej hit, ten nehraje jenom do uší, ale ten hraje rovnou někam dovnitř. Lucie tohleto uměla a umí, i když se vyměnili zpěváci. My jsme se díky tomu aspoň hladce dostali o pár let nazpátky. Že jo? Na cestě Aha, Nirvana a Boyzone jsme Hit Radio 90.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský?
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: elitedate.cz.
6: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápá.
7: GenX.cz.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Ani nebrečte. Jestli vás štve, tak můžete změnit obor. A my poradíme, po kom je největší poptávka, od toho tady jsme. Takže nejvíc chybí řidiči kamionů a berou už prý skoro každýho, kdo umí točit volantem a nezmizí po první cestě do Polska. A hodně zajímavý je i nástupní plat, může to být přes 100 000. A ještě potom můžete u toho poslouchat Hit Radio 90. Za chvíli Eros, Bryan Adams a teď London Beat.

0: 9.37, výborný Bryan Adams na Hit Radio 90. A pozor, vy to víte, ale máme podcast a mohli bychom ho vidět, vidět i slyšet. Jmenuje se Vypalovačka, kolegové Markéta, Michal a Ivo se věnují fenoménům 90. let. Najdete ho všude na podcastových platformách, hlavně na webu hitradio90.cz a zkuste, jestli budete vybírat třeba ten o Nirváně, kterou jsme už taky dneska hráli. To je ten nejoblíbenější díl Markéty Rachmanové, která je na cestě za vámi a na cestě za vámi taky Michael Jackson za chvilku.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90, 7 minut před 10. hodinou tonight od New Kids on the Block, jdeme na silnice.
1: Na dálnici D48 na 62. kilometru směrem na Nový Jičín bude probíhat práce údržby, počítejte s omezením. Ze severní Moravy jdeme do hlavního města na pražském okruhu na 6. kilometru v tunelu Cholupice směrem k dálnici D1. Stojí osobní auto po požáru, dejte v místě pozor. No a ještě východní Čechy na Trutnovsku před Rudníkem směrem z Mladých Buků bude probíhat údržba stromů a keřů. Přejeme pevné nervy.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Dneska čekáme jasno až polojasno, během dne přechodně přijdou lehce mraky, na horách na severu ojediněle možná i přehánky, ale žádná dramata a teploty na střevíčky 22 až 26 stupňů.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Tak hezký pátek, snad máte naplánováno něco moc fajnovýho na víkend, co bude pasovat k tomu parádnímu počasí venku. Máte na to ještě pár hodin, abyste vymysleli. Řekla bych, že třeba věci na grilování budou nákupním košům dneska ve vodě.
1: Markéta Chmanová, Hit Radio 90.
0: A Markéta přeje hezký dopoledne, posílám za chvíli Síla, taky Tinu Turner a právě teď už Bon Jovi. Tak hezký pátek.

0: Posloucháte Hit Radio 90, 9 minut po 10. hodině. Páteční dopolední šrumec, abychom všechno poladili, než zaklapneme ty dveře od práce, je hodně crazy. Ale to nebyl úplně důvod, proč Seal tenkrát naspíval tuhle věc, protože tenkrát to byl spíš důsledek těch různých světových změn od pádu berlínské zdi až po Nelsona Mandelu na svobodě. Taky se stříhaly dráty na hranicích, pamatujete? Prostě svět kolem nás se změnil a člověk sám musel být dost šílený na to, aby to vůbec přežil a nezbláznil se z toho. A to nemluvíme o současném nástupu AI, to je totiž crazy na druhou. To byl Seal na Hit Radio 90. Za chvíli Tina Turner, hezký den.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Radio 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Radio 90.
2: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Toto je?
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
9: Odplouvám kránu na katamaránu.
10: www.prageboats.cz.
9: Už ví.
10: Tak vzhůru na palubu.
11: Lyže?
12: Happy Sport.
11: Dětské kolo?
12: Happy Sport.
11: Půjčovna?
12: Happy Sport.
11: Servis?
12: Happy Sport.
11: Bazár?
12: Happy Sport.
11: Šťastné dítě?
13: Happy Sport.
11: Happy Sport?
12: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
13: Happy Sport.
14: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90, to jsou M People a venku je úplně nový dokument o zpěvačce Kylie Minogue. Točil to ten samý režisér jako dokument o Beckhamovi, takže občas můžete mít pocit, že Kylie sedí na té samé sedačce, jako předtím seděla Victoria Beckham. Velké téma jsou samozřejmě muži kolem Kylie a její tehdejší přítel Jason Donovan tam vypráví o tom, jak moc ho osobně zasáhlo, když Kylie jednou po koncertě skupiny INXS, i když byla zadaná, tak prostě odešla se zpěvákem Michaelem na toaletu. Všechno se to tenkrát lehce a s velkým zpožděním psalo samozřejmě u nás v bravíčku nebo v popcornu, ale teď s odstupem času to máte na Netflixu přímo od Kylie. No a Michael Hutchins, INXS, právě teď, Hit Radio 90.

0: Hrajeme devadesátky non-stop. I teď 10.37. Celine Dion intenzivně natáčí, cvičí, rehabilituje a taky pracuje na svých hlasivkách, aby tu náročnou pětitýdenní sérii koncertů na podzim v Paříži zvládla. Znám spoustu lidí, co jsme se společně registrovali do fronty na lístky, ale neznám nikoho konkrétního, kdo ten lístek opravdu urval. Nicméně předpokládám, že všechno se to bude na podzim v Paříži natáčet a nějaká streamovací platforma potom s radostí sáhne, takže z koncertu Celine Dion se budeme radovat i my, třeba při sklence dobrého francouzského vína. Brusinky k tomu za chvíli.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition s helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio devadesátka. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

0: Nejvíc 90 v českým éteru právě teď Kylie Minogue těsně před 11. hodinou. Podíváme se na silnice.
1: Na dálnici D1 za sjezdem na Psáře mezi 50. a 52. kilometrem směrem od Prahy na Brno se vytvořila kolona kvůli dopravnímu omezení. Další překážku máme hlášenou z dálnice D5 na prvním kilometru na výjezdu z Prahy na Plzeň na sjezdu z Pražského okruhu. Stojí porouchané osobní auto, dejte pozor. No a v Pardubicích v Dašické ulici u křižovatky s ulicí Kapitána Jaroše došlo k dopravní nehodě. Na místě probíhají vyprošťovací práce, počítejte se zdržením. Přejeme šťastnou cestu.
0: A 90 jsou za chvíli zpátky.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
5: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
6: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
5: Ale vyberu si sama.
6: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
5: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
6: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
8: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
9: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
10: Léto ve Špindlerově mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný mašiny, pojď do Voda.cz Servis. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz service.com.
16: Devadesátky.

0: devadesátka.
1: Dneska bude jasno až polojasno, jen pár simpsonovských mraků na obloze, žádná dramata, nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Tak my otvíráme další hodinu tady na Hitrádiu devadesátka. Hezký pátek, čekají nás společně fakt skvělý hity. A možná si pojďme k tomu zahrát hru, kdy budeme společně hádat, jaký je to rok. Budou třeba Guns N' Roses a jejich nostalgická Yesterday z roku, kdy třeba vznikla Evropská unie a naopak zanikl Sovětský svaz.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
1: Ale ještě předtím Sophie B. Hawkins, právě teď Hit Radio 90. Hezký pátek.

0: devadesátka. Rok 1992. Rok, kdy Guns N' Roses poslali do světa tuhle ikonickou věc Yesterday. Teď si dávají nějaký čas pauzu, aby začátkem června mohli pokračovat ve světovém turné. Takhle už to samozřejmě nezní jako tenkrát, ale zase tenkrát jsme na ně úplně neměli ani peníze, ani příležitost, jak se k ním dostat jinak, než že budeme nosit tričko s jejich logem. A zjistila jsem, že ho má spousta z nás pořád doma. Devadesátky za chvíli zpátky, bude Chumba Wamba nebo DJ Bobo, hezký pátek.
1: Hitparáda Eurocharts RAC. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

Hit Radio 90. Mariah Carey, nedávno jsme ji připomněli na sítích s jejím úplně prvním singlem. No a pokud ještě nesledujete Hit Radio 90. na Instagramu nebo na Facebooku, chybu děláte. Už brzy tam totiž spustíme další soutěž. Tentokrát budeme hrát o lístky na Metronom Festival, ale letos je ten line-up opravdu naprosto skvostný. Přijede Sting, přijede Nick Cave a přijedou Manic Street Preachers a spousta dalších kapel, který se budete moci zažít letos na ještě větším místě než kdy jindy, a to v pražských Letňanech. Tam to ostatně velmi důvěrně zná i Robbie Williams, kam na pódium před 9 lety vytáhnul nejdřív svýho tátu a pak svoji ženu Aidu, protože She's the One. Je Hit Radio 90.

0: Lepší načasování náš hudební dramaturg Michal Klein nemohl zvolit. To je píseň na nadcházející víkend. Summer in the City, Joe Cocker. Meteorologové připravují na teploty až kolem 30 stupňů. Takhle hokejistům bude v hale akorát. Ale třeba tenisti, co začínají v neděli druhý Grand Slam sezony, budou mít začátek turnaje na Roland Garros docela dost žhavý. Devadesátky jsou za chvíli zpátky. Vidím tady Cut and Move a taky Levelers. Tak krásný pátek.
1: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

mě, jestli jsem už něco měl s nějakou holkou. A já jim řek, že jasně. Ptali se mě, kolik se mi stačí.

0: Madonna včera připomněla 20. výročí svý koncertní show a tím nás všechny nenápadně upozorňuje na to, že už brzy se objeví aktuální nový album, kde bude asi nejpoužívanějším slovem dance floor. Teď na Hit Radio 90. Dáme si přehled dopoledních událostí, ze všeho nejdřív ale na silnice.
1: Na dálnici D35 na 254. kilometru ve směru na Hradec Králové stojí v pravém jízdním pruhu poruchané vozidlo. Kolona se netvoří. Ze střední Moravy se přesouváme do severních Čech na Litoměřicku v Píšťanech. Došlo k dopravní nehodě. Počítejte s omezením. No a ještě východní Čechy na Svitavsku v Moravské Třebové v Bránské ulici zasahuje záchranná služba a policie u dopravní nehody. Počítejte s omezením provozu. Přejeme šťastnou cestu.
2: Hausbrand Café per favore. Si signora.
3: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
9: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Historicky první kompetenční žaloba prezidenta na vládu je čím dál víc pravděpodobnější. Petr Pavel potvrdil, že podnět k ústavnímu soudu podá, pokud mu vláda zamezí v možnosti reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO v Ankaře. Rozhodovat o tom bude vláda 8. června. Ministři zahraničí zemí NATO budou ve Švédsku řešit přípravy na summit a obranné výdaje. Debatovat mají také o posilování bojových schopností a zvýšení průmyslové výroby na obou stranách Atlantiku. Česko zastupuje ministr Petr Macenka. Botanické zahrady po celém Česku připomínají dnešní Světový den biodiverzity. Připravili různé akce, kde návštěvníky seznámí mimo jiné s uchováním přírodního a kulturního dědictví. Botanická zahrada v Pražské Troji se zaměří na včely medonosné. Evropu zasáhne vlna veder. Důvodem je takzvaná tepelná kupole, která teploty vyžene vysoko nad průměr. Jako první to pocítili na Pyrenejském poloostrově ve Španělsku. A to už v týdnu, kdy teploty šplhaly na více než 36 stupňů. Letní teploty čekáme o víkendu také u nás.
2: Počasí podrobněji, dneska jasno až polojasno, během dne přechodně lehce mraky, na horách na severu s ojedinělými přeháňkami, ale žádná dramata, teploty 22 až 26. Zítra bude možná trošku víc mraku a oblačnosti než dnes, ale teploty stále vysoko 26 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Takže nás čeká víkend, který funguje jako dokonalý trailer na prázdniny. Od pondělí za měsíc jsou zase tady, no. Učitelé jásají, rodiče méně a děti jak které.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
2: A ten nejstylovější hit k tomu, abyste to dneska nějak dojeli, je ten od kapely Cure. Tak hezký páteční odpoledne.

Rádio 90. 90.

Posloucháte Hit Radio 90, Love to Love. PM Samson je Brit, který se usadil v Německu a přestože tam udělal obrovskou kariéru a moderoval tam i hudební pořady v televizi, tak v době největší slávy právě tohohle hitu neměl vůbec naučenou němčinu, prostě neuměl ani slovo a všechny rozhovory dával v angličtině. Takže bez překladatele si nekoupil sice ani bratwursta, ale jinak měl omotaný tisíce fanoušků kolem prstů. Devadesátky pokračují za chvíli s Right Said Fred a taky R.E.M.

0: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
1: Slevová akce Týden s Tescomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 1/5 levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: elitedate.cz.
6: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
7: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
6: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
7: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürli.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Hit Radio 90.

0: Posloucháte Hit Radio 90 a modří vědí, že my máme i svůj vlastní podcast, jmenuje se Vypalovačka. Najdete ho na všech podcastových platformách, na YouTube a samozřejmě i na webu Hit Radio 90. A ven jde v neděli další díl. Podle mnohých, co už měli tu čest, je to tentokrát velká zábava a neměli bychom si to nechat ujít. No tak jo, téma boyband. Musím říct, že ne všichni z toho tvůrčího týmu, já, Markéta, Ivo a taky Michal, na chlapecké kapely nahlíží jako něco krásného. Tak v jednom z předchozích dílů jsme se nicméně bavili o tom, co všechno jsme museli jako teenageři dělat vlastně proto, aby ta hudba vůbec hrála.
1: Spolužák ve škole měl taky walkmana, když mu došly baterky, tak je začal volizovat. Že to prej dodalo tomu energii. Já nevím, jestli to je pravda, teda takhle, pravda to je, ale nevím, jestli to skutečně mělo ten účinek. Ty baterky, ty tuškový baterky.
0: My jsme fakt dělali strašný věci.
1: Volizoval a myslel si, že tomu dodá nějakou energii, nějakou šťávu.
2: A proto nevím. Se taky přetáčelo na těch tuškách, že aby se ušetřila ta energie, aby se nemuselo přetáčet v tom walkmanu, protože to žralo nejvíc, to přetáčení.
1: No jasně, přetáčení žralo nejvíc.
0: Jako lízat něco, abys tomu dodal energii.
2: To už nikdo nepochopí dneska.
1: Nikdo to nepochopí.
2: To kdyby dal do AI, tak ti to vyplivne, jako že seš blbej.
1: Nedej bože, když ti to tu pásku sežralo, ten kazeťák.

0: Posloucháte Hit Radio 90, souměrná Bára Basiková. Páteční doprava na výjezdech z měst začíná housnout, čeká nás slunečný víkend, takže většina lidí bere roha a podle toho to bude samozřejmě vypadat i na cestách. Aktuální info z dopravy chystáme do 20 minut právě tady na Hit Radio 90. Hezké odpoledne.
1: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu, stěhujte se bez stresu. Naše rada zní:
2: Stěhování Krbec všechno zařídí.
1: stěhovanikrbec.cz
2: Stěhovací a vyklízecí služby.
3: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
4: No jasně, super.
3: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
4: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
3: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vrep s avokádem, maču mango nebo jahoda.
4: Pánové na burger s trhaným masem.
5: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

stojíš o kus dál, velký lana, viděl jsem, jak propletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou, kam je odvál čas?

0: na Hitrádiu 90. Tenkrát ještě Barta Volčokájs a časy, kdy i zpěvák Honza Křížek moderoval v rádiu. Dneska na Hitrádiu Černá Hora. Tenkrát si tam pouštěl kolem půlnoci svou oblíbenou muziku, který kolikrát asi rozuměl jenom on sám. Posloucháte Hitrádiu 90. Pojďme na silnice.
1: Na dálnici D5 mezi 104. až 110. kilometrem směrem na Rozvadov bude na krajnici probíhat sečení křovin. Ze západních Čech se přesuneme do hlavního města na D1 na 12,5. kilometru ve směru na Brno. Došlo k dopravní nehodě dvou osobních aut a blokovaný je levý jízdní pruh. Kolona má téměř 3 kilometry. No a ještě severní Čechy v Teplicích v Juditině ulici probíhají práce na silnici. Počítejte s omezením. Přejeme šťastnou cestu bez neho.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
7: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
8: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.

0: Tiketky na www.levnězčiny.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Dneska nás čeká jasno až polojasno, teploty 22 až 26, zítra těch mraků bude možná malinko víc, ale teploty stejně vysoko, až na 26, někde i 28.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Jsme zpátky s největšími hity 90. let. Naše společná srdeční záležitost se, myslím, jmenuje Duran Duran. Minulý týden jsme vám dali lístky na pražský koncert, který je přesně od neděle za měsíc. Pár vstupenek na koncert ještě zbývá, tak si při pátku zkuste udělat radost.
1: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.

0: Bude to koncert po dlouhých 14 letech v Praze. A tohle tam určitě zazní. Dodnes vlastně vůbec nechápu, jak se jim povedlo natočit něco tak dokonalýho, jako je tenhle ten hit. Duran Duran na Hit Rádiu 90. Pokračujeme za chvíli z Buty, někde přiletí Čáp, u nás to bude Vrána. Hezký pátek.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.prageboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

Hit paráda Eurochart se vrací. Každou středu a neděli na Hit Rádiu 90. 90 non-stop. Hit Rádio 90.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy, proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: I o tomto boybandu Let Loose se zmíníme v tom novém, na neděli přichystaném díle našeho podcastu Vypalovačka, protože bude právě na téma fenomén boyband. Let Loose nám právě teď nabídli na Hitrádiu 90 úžasnou věc Crazy For You. S vámi už je v tuto chvíli Volač, přeju vám krásné páteční odpoledne. Máme 6 minut před 14. A možná by to chtělo nějaké aktuální informace pro ty, co jsou na cestách. Tak Davide.
1: Na dálnici D1 za sjezdem na Modletice na 11. kilometru směrem od Prahy na Brno došlo v levém pruhu k nehodě, kolona má zatím kolem kilometru. No a ze středních Čech se přesouváme do jižních Čech, na příjezdu do Písku z Plzně došlo k nehodě, projedete tam bez zdržení. A ještě západní Čechy na dálnici D5 na 128. až 122. kilometru směrem z Rozvadova na Prahu bude na krajnici probíhat sečení křovin, moc to tam nehoňte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně? S podporou banky. comfort@group.cz.
4: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
5: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
6: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Dneska převážně polojasno až jasno, nějaký mraky už přibývají, ale přehánky se ojedinělé objeví jenom na severu a severovýchodě nebo na horách. Nejvyšší denní teploty 21 až 26. V sobotu a v neděli bude stejně, akorát teda ty teploty polezou nahoru. V sobotu až 28, v neděli dokonce 30. Ty nejnižší noční čekejme mezi 13 a 7.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Musím se pochlubit, splnil jsem své novoroční předsevzetí a po nějakých 10 letech jsem znovu zasadil semínka chili papriček, ujali se a z těch malých rostlinek už mám docela slušně velké a i s několika rozvinutými květy, takže brzy budu mít konkurenci té kapele, která nám startuje tuhletu hodinu.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Mel C, která teď momentálně propaguje své vydařené nové album, v rozhovorech často říká, že se Spicey pořád pokouší najít nějaký způsob, jak oslavit to letošní 30. výročí. Protože všechny vědí, že jde o významný milník a že fanoušci prostě něco očekávají. Ale potřebují najít něco, s čím budou všechny v pohodě. Prý je to na dobré cestě, akorát ještě nedokáže říct, kdy to konkrétně bude. No tak to budeme sledovat samozřejmě. Za chvíli ale taky budeme hrát One More Time na Hit Radio 90.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
3: Dá se u nás přespat. Ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
2: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
3: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte Námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek roku na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
2: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
3: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Posedlost 2, chystají se i trojky, Sestry v akci či Mamma Mia, anebo taky nový Hříšný tanec. No a potom i pokračování Svatby mého nejlepšího přítele. A o co, že tvůrci najdou způsob, jak i do té dvojky zakomponovat píseň I Say a Little Prayer, která zněla v jedničce, a pro tu jedničku ji právě nahrála Diana King. Tu její verzi jsme si teď zahráli na Hit Radio 90, no a s čím budeme pokračovat? S obrovským hitem Billyho Joela. We didn't start the fire. Tady je mezi devadesátkami.

0: Night Radio 90 Pet Shop Boys, I wouldn't normally do this kind of thing. Blíží se naše pravidelnost, nazvaná 3 ve 3. Každý všední den hrajeme na Hit Radio 90 v 15 hodin 3 hity, které něco spojuje. Včera šlo třeba o účastníky Eurovize, předevčírem o ty, co se Michalovi nevešli do večerní Eurochart, v pondělí o hity oslavenců, no a dneska si, podobně jako v úterý, dáme 3 hity z jednoho výborného soundtracku. Těšte se, ale předtím třeba Jam & Spoon nebo Bryan Adams.
1: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
3: Katalpa. Využijte výhody plánování své nové kuchyně přímo u výrobce. Jsme česká rodinná firma s vlastními studii na Praze 4 a 7 a aktuálně vám nabízíme zdarma spotřebič a montáž kuchyně a především slevu až 40%. Katalpa. Prémiový nábytek a kuchyně. Více na kuchyně-katalpa.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Tom Waits je autorem a původním interpretem této písně, kterou v 92. skvěle předělal Rod Stewart, a my jsme si tu jeho verzi Waltzing Matilda právě teď zahráli na Hit Radio 90. Za chvíli 3 ve 3, teď taky doprava.
1: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Vážná nehoda zavřela dálnici D6 na 33. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Zemřeli při ní dva lidé, jednu zraněnou ženu mají v péči lékaři. Poslední volný sjezd je exitem 32 na Nové Strašecí. Nesouvislé kolony kamionů se táhnou po D1 v pravém pruhu ve směru z Prahy na Brno od 175. kilometru až do omezení v Brně na 196. Osobní auta projedou levým pruhem s malým zdržením a dopravní omezení brzdí provoz také ve směru na Prahu u Velkého Meziříčí. Zavřený je pravý pruh mezi 152. a 144. kilometrem. Necháte tam skoro 50 minut.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
4: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání, výsledky okamžitě. GenX.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Někdo potřebuje ke štěstí open space a kávovar. Ale jestli ty máš radši čistý vzduch a zvuk pořádný mašiny, pojď do Voda.cz Service. Do Babic u Říčan hledáme provozního technika a do Neratovic řidiče strojníky a techniky. Mrkni na voda.cz-service.com.
9: 90. Nejlepší hudební den.

0: Dneska polojasno až jasno, místy i kupovitá oblačnost a na severu nebo na horách je ojedinělé přehánky, nejvyšší teploty 21 až 26. V sobotu a v neděli by mělo být podobně a přes den ještě o něco tepleji. V sobotu maximálně 28, v neděli až 30. Nejnižší noční teploty se budou po obě noci pohybovat mezi 13 a 7 stupni.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Zítra to bude 31 let od vydání velmi úspěšného soundtracku Batman Forever. Batman navždy. To je k tomu dílu, kde Batmana hrál Val Kilmer a rankáře Jim Carrey a byli tam třeba i Nicole Kidman a Tommy Lee Jones. No a zpívali k tomu U2, Seal a Brandy.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Možná jste to z toho typického soundu poznali, že autorem a producentem této písně byl jedinečný Lenny Kravitz, jeho Where Are You Now, ale naspívala tehda 16-letá Brandy pro Batmana navždy. A právě z jeho výborného soundtracku, který zítra oslaví 31 let, jsme si zahráli i třemi cenami Grammy ověnčenou Kiss from a Rose od Seala a na Zlatý Globus nominovanou Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me od U2. Další 3 ve 3 opět v pondělí na Hit Radio 90.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90. Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürli.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicha.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Užijte si 2 dny plné zábavy pro celou rodinu.
7: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
6: na akci Letňany nejen dětem.
7: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
6: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
7: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
6: Tomolus dárky
7: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
6: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem.
7: 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Na tohoto hudebního velikána tady na Hitrádiu 90 hodně rádi vzpomínáme. Za měsíc by mu bylo 63 a určitě by George Michael ještě dál tvořil, ale bohužel jsme o něj přišli o Vánocích 2016. A před loňskými Vánocemi jsme také přišli o Chrisa Rea, který nám teď zaspívá o své dceři jménem Julia na Hitrádiu 90. I

0: Na Hit Radio 90 Backstreet Boys Everybody už v neděli od 18 hodin budete moci slyšet nový díl našeho podcastu Vypalovačka, který bude tentokrát právě o boybandech, takže Backstreet Boys v něm rozhodně zmíníme. No a jestli se nemůžete dočkat nové vypalovačky, která pak bude na všech podcastových platformách, na YouTube kanálu Hit Radio a nebo na našich stránkách hitradio90.cz, tak tady je malá ukázka.
1: Ale těch hitů, který jako tady nechali, třeba ano. Love songy od boybandů, když to nejsou fakt ty kýče, kde tam, vím, jak jsme jim říkali, roztahovači prstů. Víš co? To je vlastně dokonalý pojem. Roztahovači prstů. To byly boybandy. Tak když to nebyl kýčovitej roztahovač, což zní hrozně, tak jako spousta těch věcí je fakt jako hezkých a nadčasových. A myslím si, že i dnes 50-letá žena užehlení si v klidu může poslechnout boybandy. Mimochodem, máme je na Spotify, že?
2: Ano. I 50-letý muž, který sice nežehlí, tak si taky rád poslechne.
3: To myslíš sebe, jo?
2: No jasně, já se za to nestydím. I Want It That Way, sorry, super hit. Myslete si o tom, co chcete. Back for Good, Step by Step, já nevím co, Stay Another Day, můžu pokračovat do Aleluja. To jsou prostě hity, které se budou hrát za 100 let, jestli se na to někdo vzpomene, ale myslím si, jako, že to jsou prostě jako super kvalitně odvedené věci. Na ty lidi se dalo koukat, ty lidi se dali poslouchat a myslím si, že všechno v pořádku.
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let. 90. Hit Radio 90. Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz. Léto ve Špindlerově Mlýně? Nejvýhodněji se Špindl Walk and Aqua sezónkou. Díky ní máte v kapse lanovky a dětská hřiště, koloběžky, trampolínu a nově i 3 vstupy do místního akvaparku. Užijte si hory i relax ve Špindlu za akční cenu 1590 korun jen do konce května. Více info na skiareal.cz.
5: Housebrand Café per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: for everyone. Heaven for everyone, kapele Queen obohatilo páteční playlist Hit Rádia 90. Máme tedy 6 minut před 16. a to znamená, že aktuální informace jsou tady z dopravy od Renaty.
1: Kvůli vyšetřování vážné dopravní nehody, při které zemřeli dva lidé, je dálnice D6 na 33. kilometru obousměrně zavřena. Řidiči jedoucí z Prahy na Karlovy Vary musí sjíždět exitem 32 Nové Strašecí a v opačném směru na exitu 38 Hřevničov. Nesouvislé kolony kamionů popojíždí po D1 z Prahy na Brno od 175. kilometru až do omezení na 196. Osobní auta projedou levým pruhem s menším zdržením. A kolona kamionů je také na příjezdu do Prahy po D5 od 9. kilometru. Osobní auta tam nechají čtvrt hodiny.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Tvůj pocit po projektu?
5: Jipi!
6: Jo!
4: Jé!
7: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
8: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
9: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
8: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
9: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Devadesátky. Nejlepší.

0: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.
1: So put your hands down my pants, and I'll bet you feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up.
2: V sobotu i v neděli bude převážně jasno až polojasno, někde se při přechodně zvětšené oblačnosti můžou objevit i přehánky, ale pravděpodobnost není velká. Nejnižší noční teploty po obě noci mezi 13 a 7 stupni, nejvyšší denní v sobotu 22 až 28, v neděli 25 až 30.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
2: Vždycky byl takový trošku větší a když jednou na škole šlápl na nohu svému trenérovi amerického fotbalu, tak ten prohlásil: "Slez mi z nohy, ty kuse sekaný." No a tomu zůstalo, před námi tedy Meatloaf.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Pozítří to bude 16 let, co nás bohužel opustil jedinečný Petr Muk. V pondělí mu věnujeme 3 ve 3. A teď jsme si na Hitrádiu 90 ten jeho skvělý hlas připomněli hitem skupiny Šalom Ve větru. Za chvíli je další hudební osobnost, která už bohužel není mezi námi. Marie Fredriksson.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
2: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Už zase nejde internet.
6: A Wi-Fi je pomalá.
5: Ne.
7: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
6: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
6: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
7: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude, ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
9: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do Pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
14: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
15: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Devadesátky jsou zpátky.

Rádio 90, Catman Jones, Catman's World. Tak co, jste nachystaný na ten první letošní tropický den, který by měl přijít v neděli na mnoha místech v Česku, hlavně v Polabí, na Plzeňsku nebo na jihu Moravy? Budete-li právě tam někde na chatě nebo na výletě, tak se hlavně nenamažte alkoholem na tom sluníčku, spíš faktorem 30 nebo 50. A k tomu poslouchejte náš faktor 90.

0: Na Hit Radio 90 kapela, kterou jsme samozřejmě probrali v naší vypalovačce o Britpopu, ale taky v tom zatím posledním díle o 90-kových hollywoodských háčkových hvězdách padlo jméno kapely Pulp. Poslechněte si to třeba na hitradio90.cz, na YouTube kanálu Hit Radio a nebo na podcastových platformách. No a nebo víte co? Já mám ten úsek, kde to Pulp zazní. Pustím právě teď.
1: Máte nějakýho herce, kterýho fakt nemáte rádi a kvůli kterýmu byste nešli do kina ani náhodou?
2: Tyjo,
0: to bych musel hodně dlouho
1: přemýšlet. Víte, koho mám já? Já mám prostě Russell Crowe. Za živýho boha bych nešel do kina.
3: To si děláš.
1: Na jakýkoliv film s Russellem Crowem. Nevím proč.
3: Russell Crowe je skvělý.
1: Bez pochyby, určitě. Já mu to neberu, ale mě je hrozně nesympatický. Ale to jsem jen tak
3: odbočil. A co ti na něm vadí? Jako? To, jak sloustnul?
1: To ani mě na něm tak nevadí, ale že se choval jak kreten jeden čas.
3: A proč se
1: Nafrněnej, nafoukanej.
0: A máš rád Oasis?
1: No a taky moc ne. Taky mám radši Pulp, že jo?
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let. 90. Hit Radio 90. Tvůj pocit po projektu?
5: Yippie!
3: Yeah!
5: Yeah!
6: Yippie, yippie!
3: Yay!
4: Hornbach, s námi to zvládnete.
7: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
8: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
9: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
10: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 za mě vůbec nejlepší píseň všech dob, Linger od The Cranberries. 7 minut před 17. Pojďme na dopravu od Renaty.
1: Kvůli vyšetřování tragické nehody, při které zemřeli dva lidé, je D6 na 33. kilometru obousměrně stále zavřená. Řidiči z Prahy na Karlovy Vary musí sjíždět exitem 32 Nové Strašecí v opačném směru na exitu 38 Řevničov. Nesouvislé kolony kamionů popojíždí po D1 z Prahy na Brno od 175. kilometru až na 196. a zdrží se 2 hodiny. Osobní auta tam nechají 40 minut. Na příjezdu do Prahy po D5 se je kolona od 7. kilometru až po odbočku na Pražský okruh, směrem k nájezdu na D1 se popojíždí až k odbočce na Ořech.
2: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
3: Jasně, už balím.
2: Mami, a co když bude pršet?
3: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
2: Jo, to bylo super.
3: Viď, mám dobaleno.
2: Hurá, jedem!
3: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v.mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
6: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec. Změnili jste adresu,
9: stěhujte se bez stresu.
8: Naše rada zní,
9: Stěhování Krbec všechno zařídí.
8: Stěhováníkrbec.cz.
9: Stěhovací a vyklízecí služby.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
10: Odplouvám kránu na katamaránu.
11: www.prageboat.cz.
10: Už ví.
11: Tak vzhůru na palubu.
12: Lyže?
13: Happy Sport.
12: Dětské kolo?
13: Happy Sport.
12: Půjčovna?
13: Happy Sport.
12: Servis?
13: Happy Sport.
12: Bazár?
13: Happy Sport.
12: Šťastné dítě?
14: Happy Sport.
12: Happy Sport?
13: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
14: Happy Sport.
15: On air. On air. Online. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
16: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Gastropodnikům za první 4 měsíce letošního roku rostou tržby meziročně o 2%. Největší růst je patrný u hotelových restaurací. Podle odborníků svědčí o tom, že lidé častěji cestují za kvalitní gastronomií. V tomto období se postupně začínají plnit také restaurační zahrádky. Aktualizovaný seznam vládních letů počítá do konce června s cestou premiéra Andreje Babiše na summit Evropské unie a zemí západního Balkánu nebo s jeho dvoudenní cestou do polského Gdaňsku. Obsahuje také let předsedy sněmovny Tomia Okamury do Istanbulu, a to na jednání parlamentních šéfů. Německo schválilo záměr na stavbu vysokorychlostní trati Drážďany-Praha. Začít by měla v roce 2032 a dokončena by mohla být v roce 2044. Trať citelně zkrátí cestování, třeba cesta mezi Prahou a Drážďany pak bude místo současných 150 minut trvat pouze hodinu. Norsko dá peníze do krizového fondu Světové zdravotnické organizace, a to na boj proti epidemii eboli v Kongu a Ugandě. Má jít o částku 50 milionů norských korun, tedy zhruba 113 milionů korun českých. Situace ve východní Africe může dál eskalovat.
0: V sobotu i v neděli by mělo být převážně jasno až polojasno, někde by se při přechodně zvětšené oblačnosti mohla objevit i přeháňka, ale není to příliš pravděpodobné. Nejnižší noční teploty po obě noci mezi 13 a 7, nejvyšší denní v sobotu až 28, v neděli až 30 stupňů Celsia.
15: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Dvoudílné pokračování Umučení Krista od režiséra Mela Gibsona nás v kinech čeká až v příštích letech. Ale už teď nás na Hit Rádiu 90 čeká ukřižování od Army of Lovers.
15: Ivo Alač. Hit Rádiu 90.

0: Lucie bude už příští sobotu na festivalu Mezi ploty a potom i na několika dalších českých festivalech v létě, na Bernard Festu, Karpaty Festu, Vysočina Festu nebo na akci Trutnov Open Air. Chcete ale spíš slyšet hlas Davida Kollera, podobně jako teď Vitu Amerika, který nám doznívá na Hitrádu 90, tak pak to chce třeba na Studnice Fest, Hudbu na Vinicích nebo na Prague Open Air, či na Karlovarský filmový festival, kde David Koller vystoupí 4. července. Za chvíli na Hitrádu 90 Pretenders.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Atención, señoras y señores.
3: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
2: Stres.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
2: La Tropical!
3: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
2: Yes!
3: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
2: Awarashar!
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

konečně oficiálně potvrzeno, že Habera v porotě další superstar bude. Popravdě bez něj bych to nedal. Takhle se na podzim těším. Teď jsme si dali tým, ženská jménem Panika na Hit Radio 90 a tohle už jsou Ace of Base, Travel to Romantis.

Depešáci a Personal Jesus na Hit Radio 90. Jedna z nejlepších 90-kových akčních komedií je Poslední scout s Brucem Willisem. Film tak nahláškovaný, že v jednu chvíli naši rodiče tenkrát vůbec nechápali, co to doma pořád říkáme, potom co jsme pořád koukali na ty pirátské VHSky, které kolovaly na základce. I Tarantino ten film zbožňuje, no a dneska je to přesně 34 let od jeho české kinopremiéry. Tak si tady právě z Posledního skauta zahrajeme náš dnešní filmový hit v půl šesté.

0: na Hit Radio 90, Prince, jeho Get Off, náš dnešní filmový hit v půl šesté z kultovního posledního skauta s Brucem Willisem, který měl českou kinopremiéru právě v tento den, 22. května roku 1992.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
1: Jo!
2: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Sleduj ty nejlepší hokejové momenty na úplně jiném levelu. Živě na největší obrazovce v Čechách a úplně zdarma. Přijď fandit do Levels. V máji na Národní třídě 5. patro. Buď u toho!
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
2: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
1: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
2: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.prageboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. Gen X ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. Gen X. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
5: Gen X CZ.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13. 5.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hit Radio 90. 90 non-stop. This ain't no disco.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Housebrand Café per favore? Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Rodinný dům v obci Trubín na Berounsku za 9,5 milionu. Zahrada 402 metry čtvereční v Jenišově na Karlovarsku za 1 milion 300 tisíc. Byt v Rapuskáka v Českých Budějovicích za 3 miliony 390 tisíc. Rodinný dům v Poděbradech za 16 milionů 900 tisíc. A louka v Sebranicích na Svitavsku za 435 tisíc korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hrajeme vám 90ky non-stop. Hit Radio 90ka.
1: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio devadesátka. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

0: Hit Radio 90.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Potisk, trička, byla CZ.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. Onkokosmetika.cz.
3: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
1: Necítíte se dlouhodobě dobře? GenX odhalí problém s krve. GenX. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.

Hit Radio 90. Why'd you grease the lightning?

Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz

0: Tiketky na www.levnězčiny.cz.
1: Ach jo, alergie. Měníš kosmetiku, vysazuješ potraviny, hledáš příčinu. GenX ti dá odpověď. Testování alergií na pily, léky, zvířata a další alergeny. GenX. Odběry bez čekání po celé Praze. A výsledky máte do pár dnů. Udělejte alergiím pápa.
2: GenX.cz.
3: Hitrádio 90.